0: Rebel byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržit.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hitparády Piquito Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want.

0: Tady 107 Frička. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

tisíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. Scatman's World.

0: it sound like a helicopter?
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107.

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: pokazit.
1: Příjemnou sobotu, zveme vás dnes do divadla. Autoteatro Problémoví spolužáci nabízí divadlo DIP v Lumos Café v 17 a v 18 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude útrat.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Kam vyrazit?
1: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komedii Šipkaři. Šipkaři kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Příběh nás zavede do prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod, které české publikum dobře zná. Právě do této obyčejné reality vstupuje kriminální podsvětí a sled stále absurdnějších situací. Kontrast mezi hospodským prostředím a velkými plány hlavních hrdinů vytváří základ humoru i tempa celého filmu. Šipkaři v brněnském kině Lucerna v sobotu 10. října od 18 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Grammy.

0: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
0: Jednou na nákup a bude úplně
1: to. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: námi Beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Autoteatro Problémoví spolužáci nabízí divadlo DIP v Lumos Café v 17 a v 18 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

sobotu po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio. Pro tvoje lepší dopoledne.

Krásné dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Máme sobotu s datem 10.10. Svátek slaví Marina. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli kalendárium, teď už další muzika. Miluji.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: nejstarší, co se nám v minulosti k dnešnímu datu váže. Roku 1780 císař Josef II. Položil základní kámen pevnosti a města Terezín. V roce 1938 dle Mnichovské dohody muselo Československo odstoupit pohraniční území Německu a v roce 2000 v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna řízená štěpná řetězová reakce v reaktoru prvního výrobního bloku. Událost provázely četné protesty rakouských ekologických aktivistů spojené s blokádou hraničních přechodů mezi Rakouskem a Českou republikou. Psal se rok 1924 a Národní shromáždění přijalo soubor zákonů upravujících činnost bank. Reagovalo tak na skutečnost, že v předchozích letech došlo ke krachu několika velkých bankovních domů. Své narozeniny dnes slaví český herec a zpěvák Ondřej Havelka a my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co máte dnes důvod k jakýmkoliv oslavám. Teď už další muzika.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
1: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Pátečka frýčka za námi a na více retrohitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině s Markétou Huďkovou. Teď ale pokračujeme další muzikou z vlny 107 FM.
2: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz. Skonto nábyte.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Včera jste si opět nenechali ujít hitparádu 107 Frýčka. Lukáš Bartl pro vás přichystal novinky jako obvykle, a kdo jste hitparádu nestihli, můžete si ji pustit v repríze každou neděli po 13. hodině. A jelikož nám odstartovalo i nové kolo hitparády, tak už teď můžete hlasovat na příští týden na freeradio.cz/top107 a proměnit pořadí.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto
8: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

s vámi. My jsme se v této hoďce mrkli na kalendárium. V další se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít. Teď další muzika. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: desáté ladíte Free Radio. Šalin se po 60 letech vrátí do Líšně a práce začnou příští rok. Více za okamžik.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
5: Gromí.

0: 6 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym, Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Fríčko stále s vámi. Brněnské tunely Pisárky a Hlinky na 40 dní se uzavřou kvůli opravám. Technologie uvnitř jsou prý zastaralé a více o tom za chvíli.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Brno čeká dopravní peklo. 40 dní mimo provoz bude totiž od pondělí brněnský Pisárecký tunel. Částečně uzavřený bude i tunel Hlinky. Ředitelství silnic a dálnic v obou tunelech vymění staré poruchové technologie za nové. V tunelu Pisárky navíc obnoví poničené části vozovky. Kvůli uzavírce se čekají komplikace v provozu a uzavřené budou i některé sjezdové rampy. Uzavírka potrvá až do 20. listopadu, pokud můžete této oblasti se pokuste vyhnout.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: porazit. Už za chvíli.
1: Zpátečka Freeradia. Zpátečka Freeradia. 2001. 2001.

0: 14. vás vítá z éteru Frýčka Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komedii Šipkaři. Šipkaři kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Příběh nás zavede do prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod, které české publikum dobře zná. Právě do této obyčejné reality vstupuje kriminální podsvětí a sled stále absurdnějších situací. Kontrast mezi hospodským prostředím a velkými plány hlavních hrdinů vytváří základ humoru i tempa celého filmu. Šipkaři v brněnském kině Lucerna v sobotu 10. října od 18 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Free Radio. Kam vyrazit? Na Fríčku nám nastává hodinka plná tipů, kam vyrazit, a já vás už za chvíli pozvu na Mezinárodní hudební festival Jazz Fest Brno. Více za chvíli, teď další hit.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Už tradičně se Mezinárodní hudební festival Jazz Fest Brno nezastaví ani na podzim. Těšit se můžete na velké jazzové osobnosti. Třeba 19. října se stane Villa Tugendhat svědkem světové premiéry nového intimního projektu Dana Barty a Roberta Balcara. Při němž se propojí hlasy těchto skvělých hudebníků v doposud neslýchaném kontrapunktu. Festival trvá až do 26. listopadu a jeho kompletní program najdete na jazzfestbrno.cz.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: S blížícím se podzimem postupně svět Bludiště v Drnholce připravil jednu z nejoblíbenějších akcí roku, a to je svět dýní. Celý areál se proměnil v jeden velký dýňový svět a vy budete moci nasát tu pravou podzimní atmosféru plnou oranžových barev, dýní a všeho, co k podzimu patří. Akce trvá do 17. listopadu, určitě se přijďte podívat.
0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
3: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
4: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
5: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Hezké poledne, Brňáci, Frýčko stále s vámi. Za chvíli se podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněnští policisté v tomto týdnu. Nenechte si to ujít, teď ale pokračujeme další muzikou z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Let's go.

0: Na Free Radio nám nastává hodinka plná krimi zpráv a za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už ale přehled novinek.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Gromí.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: O nadcházejícím víkendu se do brněnských ulic vydá podstatně větší počet strážníků, než je pro říjnové pátky a soboty typické. Městská policie jich speciálně k volebním místům pošle v součtu 130. Význam jejich přítomnosti je hlavně preventivní, i tak ale pravidelně pomáhají k hladkému průběhu voleb, ať už po stránce dopravy nebo bezpečnosti. Všímají si například dodržování pravidel stanovených zákonem o volbách. Jsou v pravidelném kontaktu s volebními komisemi a jejich předsedům předávají přímé kontakty na služebny, a to ještě před otevřením volebních místností. Strážníci obvykle mírní jen drobné bezpečnostní komplikace a pokud je to nutné, usměrňují dopravu. Při loňských volbách poskytovali i první pomoc účastníkům dopravní nehody. Nezvyklá událost se seběhla v pátek večer na severu města. Členka volební komise si bez dovolení fotila jednoho z voličů a jeho partnerku. Díky strážníkům se ukázalo, že šlo o kuriozní nedorozumění. Pár považovala za sousedy, které dlouho neviděla. Muž se ženou ji ale vůbec neznali. Situaci pro jistotu prověřil i tajemník úřadu. Přeji pěkný den a příjemný poslech Free Rádia.
1: Děkujeme za informace, přejeme krásný den.

0: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Na vlně 107 FM už za malou chvíli budu mít mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co strážníci v tomto týdnu museli v Brně řešit. Nenechte si to ujít, teď už další muzika.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková a ta vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: Krásný den všem posluchačům Free Radio. Nájemníka bytového domu z Bystrce přinělo naléhavé volání o pomoc v pondělí odpoledne přivolat hlídku městské policie do Bystrce. Horník pater zaslechl starší ženu, která se dožadovala pomoci. Místní strážníci navázali kontakt spoza dveří, se jim slabým hlasem snažila vysvětlit, že se jí špatně dýchá. Postižovala si také na bolest na hrudi, která jí znemožňovala jakýkoliv pohyb. Z obavy o její zdraví se hlídka rozhodla otevřít dveře bytu planžetou. 64letou ženu tak zakrátko našla v jednom z pokojů. Bylo jí evidentně špatně a nebyla schopná vstát. Strážníkům vysvětlila, že potíže s dýcháním má už několikátý den a postupně se zhoršují. Hlídka proto okamžitě vyrozuměla záchrannou službu. Ještě než zdravotníci převezli ženu po prvotním ošetření do nemocnice, strážníci zkontrolovali, zda jsou všechny spotřebiče v bytě vypnuté, okna zavřená a klíče od zamčeného bytu předali osádce sanitky. Ode mě je to pro dnešek. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem pěkný den.
1: Děkujeme za informace, teď už další hity.
0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: 13. hodinou vás v éteru Frýčka vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou zdravím všechny Věrky, ty totiž mají dneska svůj den. Holky, všechno nejlepší a právě vám letí další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Lidské ucho je mimořádně složitá struktura, která se postupně formovala v průběhu milionů let. Zvuk zachycují chrupavčité části vystupující z hlavy a vedou jej zvukovodem k bubínku, dále přes drobné kůstky středního ucha do hlemíždě, který převádí zvuk na nervové impulzy směřující do mozku. A pak jsou tu ušní lalučky. Tyto měkké nechrupavčité části se v živočišné říši objevují poměrně pozdě a podle docenta anatomie Marka Kolmana, který se zabývá morfologií a ekologií sluchového systému savců a primátů, jsou skutečně přítomné především u lidí, šimpanzů a goril. Biologové přitom zatím neznají jejich jasnou funkci. Jedna z možností souvisí s množstvím cév v uchu. Lalučky by teoreticky mohly přispívat k regulaci tělesné teploty, podobně jako velké uši slonů. Podle vědců jde zatím však pouze o spekulaci. Jiní badatelé v minulosti navrhovali, že lalučky mohly vzniknout jako erotogenní zóna, podporující partnerské vazby. Pro takový výklad ale existuje jen málo přímých důkazů. Teď už pokračujeme další muzikou.
0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se spřádání intrik říká kout pikle? Zřejmě podle malé bodné zbraně zvané pikel, která se dala snadno ukrýt, takže se hodila pro úkladnou vraždu. Kout pikle by tedy doslova označovalo výrobu zbraně pro zákeřný útok, přeneseně pak i plánování jiných zákeřností. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Kdo někdy jen trochu zavadil o němčinu, odhalí germánský původ slova mysli na první pohled. Konkrétně pochází ze švýcarské němčiny, kde se jedná o zdrobnilinu výrazu mues, označujícího kaši nebo pyré. Ve standardní spisovné němčině je jeho ekvivalentem tvar mus, odvozený zřejmě z indoevropského kořene s významem vlhký anebo mokrý. Pod recept na mysli se podepsal švýcarský lékař Maximilian Bircher Berner. Ten jej vytvořil kolem roku 1900 jako výživný pokrm pro pacienty ve své zotavovně. Hutná kaše se původně podávala nikoli jako snídaně, nýbrž co předkrm před hlavním jídlem. Už tehdy však sestávala povětšinou z ingrediencí, které používáme dodnes. Základy tvořily ovesné vločky, ořechy, jablka a med, doplněné smetanou a citronovou šťávou. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
6: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Před 14. vás vítá v éteru Frýčka Peťa Hlávková, za chvíli už ale dorazí Patrik Netík a tento s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí ve 12, do té doby vám přeji krásný zbytek víkendu. Free Radio, kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech Ocelové magnolie. Herní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno 19 hodin. Představení Ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Fajdra uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Maska z Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru Kůži Marty Kotvaldový nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Přátelé a kamarádi, je tomu opravdu tak, další týden nám utekl jako voda, je tu opět sobota a opět úder 14. hodiny a tedy opět s mojí maličkostí tady u nás na Free Radio s Patrikem Netíkem. Co nás čeká a nemine například za malý okamžik tip kam vyrazit, držte s námi vlnu. Ještě také dodám, že svátek dneska slaví všechny Mariny a holkám se ještě budeme věnovat. Teď už se ale pohodlně usaďte, volume pořádně doprava, začínáme, je tu další skvělá sobota se mnou. Tak pojďme na věc.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
5: Grammy.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit a ani dneska jsem nevymýšlel nic složitého a krátka a dobře vás zvu do divadla. Ano, zvu vás do divadla. Na co? Zvu vás na Anděla v lihu. Zní to poměrně zajímavě. Zvu vás tedy do divadla Bolka Polívky do Bílého sálu Břetislava Bakaly. Na 2 hoďky můžete zhruba za 4 kila vyrazit na Anděl v lihu. Je podstou Jiřímu Pechovi, zvanému Peca. Podstou jeho nadání, humoru, chutí žít, smát se, prožívat vše naplno, bojovně a úsměvně. Kdy? Zítra v neděli úderem 19. hodiny. Vyražte, já si troufám tvrdit, že se samotný Bolkem v hlavní roli to musí být absolutně náramná podívaná. Fričko doporučuji a my jdeme opět na muziku.
2: Našli se prachy, hledá se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: 0.
3: 0. Je tam 0.
4: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty gratulujem, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude útrat.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhony 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Za námi je dnešní první zpátečka a ta mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty. Ano, nenechte si ji ujít, skvělé 3 hodiny s Markétou Hučkovou, a to pozor, retromuzika na vaše přání zítra úderem 17. hodiny. Mezi 17. a 20. 3 skvělé hodiny výborné retromuziky. Doporučujeme, teď už jdeme ale opět na výbornou muziku.

0: Je to tak, včera nám opět Lukáš Bartl představil aktuální pořadí Hitparády 107 Frýčka a vy pokud jste nestihli premiéru, tak neváhejte, zítra tu bude repríza. No a samozřejmě kromě také toho pořadí, tak nesmí v žádném týdnu chybět 4 novinky. Já teď na malý okamžik předám Lukášovi slovo a ten nám všechny 4 novinky představí.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hitparády Piquito, Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want.

0: Rády 107 Frička. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z Hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.

0: První dnešní hodina je zdárně za námi. Já jsem také slíbil, že se budeme věnovat dnešním oslavenkyním. Dneska 10.10. totiž to najdeme v kalendáři s jméno Marina. Mariny není úplně mnoho. V celé republice se jich nachází v uvozovkách pouhých 474. Z toho 29 jich žije tady u nás v Brně. Pokud tedy nějakou Marinu znáte, holkám popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Krátce po třetí nám odstartovala dnešní hodina kinonovinek. Bude tu opět tedy hodina i s Jančou Houbovou, která má pro nás dvě naprosto skvělé a skvostné kinonovinky. Tak se pohodlně usaďte, ať hlavně víte, na co vyrazíte do kina.
1: Miluješ naše hity?

0: Nechytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Dvě

0: Je tu dnešní první kino novinka, tak Jani, na co pozveš mě a naše diváky do kina, pojdej.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Tango pro tři. Film je romantický.

0: aby se znovu postavila na vlastní nohy. Jejím partnerem se stává ambiciózní Kristián, který se touží vrátit mezi taneční elitu a zachránit uvadající kariéru. Těšte se na Kristýnu Bokovou, Jána Koleníka, Anu Polívkovou a Marka Taclíka v nové české komedii Tango pro tři.
1: Janči, moc krát děkujeme a my jdeme opět na výbornou muziku.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
3: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
3: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
2: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
3: Těšíme se na tebe.
4: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Už se za malý okamžik tu bude také druhá slibovaná dnešní kinonovinka s Jančou Houbovou, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný její tip na co vyrazit do kina neuteče. Teď už ale další výborná muzika.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: na to si představit naši dnešní druhou kino novinku, takže já opět předávám slovo Janče Houbové a ta nám představí, na co vyrazit do kina. Jani, je to tvoje?
1: Free Radio, Free Radio, novinky v kinech.
2: Komediální drama Digger, to je nový satirický snímek, který představuje Toma Cruise v nečekané roli excentrického a vlivného magnáta Diggera Rockwella. Když tento ambiciozní miliardář neumyslně odstartuje globální krizi, nezbývá mu než rozehrát absurdní a riskantní hru s cílem přesvědčit celé lidstvo, že právě on je jeho jediným zachráncem. Černá komedie katastrofických rozměrů kombinuje precizní vizuální styl s kousavým humorem a slibuje originální podívanou plnou bizarních situací i skvělých hereckých výkonů. Tak se vydejte do kina na komediální drama Digger.
0: Danielce, moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
6: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Hodina dnešních kin novinek je pro dnešek zdárně známý, jenom v rychlosti připomenu, v kalendáři dneska naleznete jméno Marina. Pokud tedy nějakou Marinu znáte, holkám popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 39.
4: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Máme krátce po 16:15, to znamená, že je tu takzvaně lákací hodinka, co nás čeká a nemine. Řekneme si něco o Dublu Freeradia a nesmí chybět také tajemný film, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Grammy.

0: Trouble Free Rádia, dvě naprosto stejné hitovky hnedka po sobě. To by se stávat nemělo a rozhodně to k nám nepatří. Pokud se tak ale stane, že jedna písnička dohraje a úplně ta stejná začne hrát znovu, vy už víte, co dělat. Voláte totiž do studia 790 107 107 a když se dovoláte jako první, tak od nás získáváte 2 hodiny na kuličník a k tomu pizzu nebo sushi. Skvělá zábava, rozhodně doporučujeme. Tak teď už víte, jak soutěžit v Double Free Rádia.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Podám jednou na nákup a bude
2: utrat.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
1: A tím to rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech Ocelové magnolie. Činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin.

ze života hmyzu uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Fajdra uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Maska a víc Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A hru Kůži Marty Kotvaldový nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.

0: za námi je opět další zpátečka, která mě dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty. Nenechte si ji ujít s Markétou Huťkovou mezi 17. a 20. hodinou. Skvělé tři retro kultovní pecky, nejenom tři ty po sobě, ale tři hodiny těchto skvělých songů na vaše přání. Doporučujeme, laďte, skvělá věc. Teď už jdeme opět na muziku.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: tajemný film Free Radio. Každý všední den ráno s Romanem Kolodějem mezi 10. a 11. máte šanci na základě 4 indicí uhádnout, jaký film má Roman na mysli. Když se vám to podaří, dovoláte se jako první a správně uhodnete tajemný film po té čtvrté nápovědě, tak od nás získáváte zpravidla nějaký dobrý buď to dlabanec, poukázku za kulturou, no zkrátka a dobře, co zrovna Romana ráno napadne. Stačí ho pouze poctivě poslouchat mezi 10. a 11. a u nás můžete vyhrávat na Free Radio každý den.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Free Radio 107 FM.

0: Zvonilá kasí hodinka je pro dnešek zdár mezi námi. Já jenom v rychlosti připomenu v kalendáři dneska jméno Marina. Pokud tedy nějakou Marinu znáte, holkám popřejte a tím uděláte radost. My už teď ale pojďme pokračovat s výbornou muzikou.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Around the world.

Máme krátce po 5 hodině, startuje nám tedy dnešní celebrity show a kdo nás dneska čeká a nemine, bude tu Tom Felton a čeká nás také Megan Fox. Je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Věř to.

0: 39-letý Tom Felton zavzpomínal na natáčení poslední scény v Sáze o Harrym Potterovi, v němž se jeho postava, blondětý Draco Malfoy, objevil o 19 let starší. S nadsázkou přiznal, že jeho současná podoba je podle něj lichotivější než vzhled, který mu tvůrci před 15 lety předpověděli. Je pravda, že Tom Felton samozřejmě nechci říct, že zraje. Já vím, že u mužů to není úplně tak, jak by se to mělo používat, ale on, u něho to tak opravdu je, ten sex appeal a to charisma, které opravdu Tomovi ten, nechci říct věk, ale to je vlastně jako kdyby malinkaté stárnutí přidává mu rozhodně svědčí a je to neuvěřitelný sympaťák. A to, že si zahrál takového trošičku záporáka, hold, to k herectví patří a Tom Felton patří mezi opravdu už v dnešní době britskou hereckou smetánku. Toma zdravíme a posíláme výbornou muziku.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
1: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás.

0: No a už je za malý okamžik také slibovaná Megan Fox, tak s námi držte vlnu, ona totiž to v rudém něco natočila, co? Dozvíte se už za malý okamžik.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Fajn rádio.
1: Herečka a 4-násobná matka Megan Foxová toho v posledních letech moc nenatočila. Naposledy se ve filmu objevila před 2 lety svou tvář a své křivky, ale nyní propůjčila kampani na lék proti erektilní dysfunkci. Pozvala v rudém přiléhavém obleku a prohlásila, že přesně k tomuhle byla stvořena. Mám pocit, že jsem pro tohle stvořená. Není nikdo lepší, kdo by si na tom mohl podílet, prohlásila Foxová. A jo, jasně, mluvme o erektilní dysfunkci, já proti tomu vůbec nic nemám, jenom si úplně nejsem jistý to tím obrovským sebevědomím, kterou Megan ve 40 má, když hraje pilulku na erektilní dysfunkci. Samozřejmě, zahrát se zkrátka a dobře, musí umět všechno. Megan, zdravíme a posíláme výbornou muziku.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: český celebrity show je pro dnešek zdárně známý. Já jenom v rychlosti připomenu, že v kalendáři dneska jméno Marina. Pokud tedy nějakou Marinu znáte, holkám, popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krátce po 6. hodině nám startuje naše dnešní poslední společná hodina, která je ale i tak nabitá skvělou muzikou a samozřejmě také skvělými prvky, co nás čeká a nemine za malý okamžik, například víkendové kalendárium. No a popůl v žádném případě nesmí chybět burza práce. Tak s námi držte vrnu, ať vám nedej bože něco neuteče. Miluji.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
0: Gromí.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
1: Krásný den, je tu speciální víkendové kalendárium. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 10. října, ale v minulosti. Začínáme v roce 1631. To během 30leté války obsadila saská armáda generála Armina Prahu. Rok 1780 císař Josef II. Položil základní kámen pevnosti a města Terezín. Rok 1848 brněnská národní garda vyslala do Vídně na pomoc proti habsburského povstání počestný ozbrojený oddíl. No a zakončíme to v roce 2010. To se Josef Váňa stává po 7. vítězem Velké Pardubické. Jdeme také gratulovat narozeniny. Dnes slaví například český režisér, herec, zpěvák, tanečník a scénárista pan Ondřej Havelka. A jdeme také do zahraničí. Narozeniny dnes slaví také bývalý slovenský profesionální tenista Michal Mertiňák. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.

0: Už za malý okamžik také slibovaná burza práce, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vlča Electric.
1: Free Radio. Burza práce.
2: Krásný den, je tu Burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme zhánět učitele či učitelku odborného výcviku a také pomocné kuchaře.
1: Free Job.
2: Do Štýřic zháníme učitele či učitelku odborného výcviku. Mzdové rozpětí je 37,5 tisíc korun a výše a bližší informace, ale především důležité kontakty, naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
1: Free Job.
2: No a do Brna zháníme také pomocné kuchaře, zde je mzdové rozpětí od 23,5 tisíce korun za měsíc. Opět platí, že bližší informace a důležité kontakty na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
1: Free Job.
2: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigošky, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
1: Free Job. Free Job na Free Radio. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

0: Jak už to tak, přátelé a kamarádi, bývá, všechno krásné musí jednoho dne skončit a právě pro naše dnešní společné vysílání nastal tenhle ten čas. Pomalu, ale jistě se totiž blíží 7. hodina večerní a to je jasné znamení, že my se uslyšíme zase opět nejpozději příští týden v sobotu úderem 14. hodiny. Mějte se krásně, užijte si zbytek víkendu a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Byl na zem.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio. 2001. 2001. Life is too short.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Radio.
1: Sí, Radio.
0: Novinky.
1: Hit parády.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hitparády Pikito, Pikito.

0: i 107 Frýčka. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Free Radio. 107 FM.

0: Jsou zadará. Double Fríčka. Poslouchej Free Radio po celý den. Vychytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
0: Gromí.

0: Byl Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
0: Věř.

0: Fan.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude u toho.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio. Free Radio. 107,9.

Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka hitparády Piquito, Piquito, Ricky Martin

0: Tady 107 Frýčka. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: Hey papi, meet me in Europa.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
2: Baby, listen.